Ej, ej, zechtej taký čučší nurt. Zvyk pasobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeriat ma žeteň multum, tajence, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spec.